0: Krásný večer, milé posluchačky a milí posluchači Rádia Burgenland. Právě začíná rozhlasový magazín Dráťák, určený nejen české národnostní menšině ve Vídni a zároveň také podcast ORF Češi. Od mikrofonu vás srdečně zdraví redaktorka Pavla Hrašnerová. Hostem dnešního vydání bude filozof Václav Němec z Univerzity Karlovy v Praze. Budeme si povídat mimo jiné o jeho pohledu na současný stav demokracie v České republice i o výzvách, kterým dnes demokratické společnosti čelí. Přeji vám příjemný poslech. Koncem května zavítal renomovaný filozof a profesor Univerzity Karlovy v Praze Václav Němec nejprve do Grazu a následně také do Vídně. Pozvání přijal od spolku Checkpunkt, který v Grazu propojuje českou komunitu. Přednášku spojenou s představením jeho knihy Kacířské eseje o budoucnosti svobody a demokracie ve Vídni uspořádal český a slovenský studentský spolek. Stejně jako během této přednášky se i v našem rozhovoru pro dnešní vydání Rádia Dráťák dostalo do centra pozornosti téma současných výzev demokracie. Když se ale k němu dostaneme, představme si nejprve samotného hosta. Pozornost si zaslouží už jeho osobní příběh. V 80. letech minulého století se zapojil do českého undergroundu a navázal kontakty s katolickými kněžími a disidenty pronásledovanými komunistickým režimem. Právě tato setkání výrazně ovlivnila jeho další směřování.
1: Tak já jsem, musím přiznat, že jsem byl ještě hodně mlad, když jsem zažíval ten komunistický režim. To bylo ještě na gymnáziu, pak jsem vlastně šel hned na vojnu a pak byla revoluce, takže vlastně jsem to zažil z perspektivy jako velmi mladého člověka. A nebyl jsem, protože jsem byl taky z Karlových Varů, z malého města, tak tam jako nebyly nějak moc rozšířené disidentské struktury, vlastně bylo tam jenom pár chartistů, z nichž některé jsem měl tu čest poznat, ale existovalo tam cosi, co bych nazval takovým jako karlovarským undergroundem, jo, taková jako vlastně neformální sdružení lidí, kde se vyměňovala literatura, samizdaty, hudba, taky jsem hrál v různých kapelách, takže tohle mě hodně formovalo a vlastně bylo to takový jako velmi neformální prostředí. Byl to vlastně jako ostrůvek svobody v těch časech té šedivé normalizace, který jsme si dokázali vydobít už vlastně jako poměrně mladí lidé a to mě hodně formovalo, protože mě to tehdy už přišlo daleko důležitější než to formální vzdělání, které se nám dostávalo na gymnáziu, kde jsem opravdu neměl moc dobré známky, ale za to jsem hodně četl literaturu, kterou nás tehdy na gymnáziu neučili, samizdaty a taky tu hudbu, která tehdy byla z části zakázaná, že jo, a jsme poslouchali hodně nebo hráli. A tohle všechno mě hodně formovalo. Uvědomoval jsem si, že je možné vést do nějaké míry svobodný život v rámci i toho nesvobodného systému. A taky jsem se vlastně poměrně záhy, když nepocházím z nějakého jako křesťanského nebo katolického prostředí a v rodině jsem k tomu neměl moc předpoklady, tak jsem měl to štěstí, že jsem se setkal s docela takovými jako liberálně smýšlejícími katolickými faráři. Takže jsem se dostal i do prostředí trochu té katolické církve, která tvořila taky takový pozitivní ostrůvek svobody uprostřed té normalizační šedi. No a musím říct, že to mě jako asi hodně formovalo a to, že vlastně člověk měl nakonec i přístup k informacím skrze nejenom nějakou tu samizdatovou literaturu, ale taky skrze Svobodnou Evropu a další zdroje, které pro nás byly velmi důležitý v té době. Takže musím říct, že vlastně jsem byl docela dobře informován o tehdejších poměrech. Do vězení jsem se nikdy nedostal paradoxně až vlastně kolem revoluce, když jsem byl na vojně, protože jsem tam strávil čas sametové revoluce.
0: Právě kontakty s lidmi mimo oficiální struktury mu otevřely nové intelektuální obzory. Zajímalo mě proto, zda jej na náboženství přitahovala víra samotná nebo spíše prostor pro svobodné myšlení.
1: Paradoxně mě tam zaujal

0: sledovaná tehdy, že jo, a potlačovaná prostě náboženské svobody. Sice jsme měli v ústavě, ale jako nebyly respektovány vůbec. No. A já jsem měl to štěstí, že jsem se opravdu dostal do velmi svobodomyslného, otevřeného prostředí mezi třeba některými mladými faráři tehdy v západních Čechách, kteří s námi velmi otevřeně diskutovali jako všem možným. A tehdy jsem opravdu zažil poprvé nějaký jako, takový jako filozofický diskuse, kde jsme se dostali k nějakým vážným otázkám filozofickým. Takže paradoxně třeba pro mě i setkání s jedním farářem, který tehdy byl ve Žluticích, Vladimír Miller, tak pro mě bylo takový iniciační i v tom ohledu, že mě to začalo přibližovat filozofii. Protože ty diskuse, které jsme tam vedli, spíš měly filozofický charakter, než že bychom mluvili o nějakých jako náboženských otázkách přísně. A i díky vlastně těm lidem jsem se dostával k docela dobré literatuře, která už měla vlastně filozofický charakter. No a to musím říct, že mě jako otevíralo nové obzory a ukazovalo nějaké nové cesty, které ovšem v tehdejších podmínkách se nedaly nějak jako oficiálně sledovat nebo studovat, tyhle obory nebylo možné. Takže já jsem nakonec ještě před revolucí chtěl jít na teologii a vlastně chtěl jsem se stát knězem. No, ale pak jsem odešel na vojnu. A pak přišla revoluce, no a pak bylo všechno nějak jinak, protože ta situace se úplně změnila. A nakonec jsem hned vlastně po revoluci dostal možnost, jsem byl ještě na vojně, ale já jsem tehdy utíkal z té vojny, protože jsem byl veslaným, což bylo nedaleko Prahy, na přednášky na filozofickou fakultu, kam přicházeli disidenti, že jo, přímo z těch kotelen za katedry. A přednášeli tam filozofii, jako byl třeba Ladislav Hejdánek, Razim Kohák, který přišel z emigrace a další. A to bylo velmi inspirativní, to mě hodně oslovilo. A tehdy jsem si uvědomil, že asi mě zajímá víc ta filozofie, než ta teologie, natož pak ta kněžská dráha.
1: Jeho životní cesta nebyla formována jen knihami a diskuzemi, ale také zkušenostmi, které jej postavily před velmi konkrétní osobní zkoušky. Jednou z nich byla vojenská služba na sklonku 80. let. Události sametové revoluce zastihly Václava Němce v situaci, která rozhodně nebyla běžná. Jak tedy vzpomíná na listopad 1989?
0: No, musím říct, že ta vojna byla pro mě zkušenost velmi taková jako brutální, musím říct. A na té vojně si člověk uvědomil, jako co to je ten totalitní systém, jo? Protože tam si myslím, že přece jenom to byly ty represivní složky toho totalitního systému a podle toho ty poměry tam taky vypadaly. A kromě toho, že to všechno se tam neslo v takovém velmi ještě stalinistickém duchu, jo? Taková ta ideologická nalejvárna, jak se říká, jo, to bylo vlastně dost otřesné na to, že už to bylo vlastně koncem 80. let. Jo. Tak pro mě, který jsem přišel z takového toho prostředí, toho karlovarského undergroundu trochu, tak to pro mě byl obrovský šok samozřejmě. Jo. A i ta brutalita, protože vlastně já jsem nastoupil do Rakovníka a tam byla poměrně tvrdá taková mazácká vojna, šikana. No a já tehdy jsem prostě odmítl na tom systému se podílet, což bylo vlastně velmi nebezpečný. Byť jsem byl ten mladý voják, zobák, jak se říkalo, tak jsem odmítl dělat ty různý úsluhy těm mazákům, jo, a to si vlastně tam nikdo nedovolil, takže to byla taková moje zkušenost první opravdu velká jako tý konfrontace s tím systémem, která nebyla hodně příjemná teda, jo. Musím říct, že to samozřejmě vedlo občas i k nějakým jako fyzickým útokům na moji osobu. Ale na druhou stranu ta zkušenost pro mě byla velmi důležitá, protože jsem si uvědomil, že i když se člověk postaví takový nějaký mašinérii, která vypadá úplně jako, že je strašně mocná, že jedinec si vůbec nemůže dovolit se proti té mašinérii postavit, tak to je možný. A nakonec se mi vždycky nějak potvrdilo, že když člověk tenhle ten krok udělá, tak najednou se mu někde otevřou nějaký nečekaný dveře nebo možnosti, které ho posunou někam jinam. Takže mi se třeba stalo, že když jsem tam vedl tenhle ten boj s těmi mazáky, tak se to tak jako vědělo v těch kasárnách, že jo, protože to samozřejmě se rozneslo rychle. No a pak občas za mnou někdo přišel ze štábu a říkal, ale tam je to špatný, oni by tě mohli jako přizabít tam. A teďka bude někde nějaká brigáda, já tě tam pošlu na měsíc, abys byl od nich pryč, od těch mazáků. A to se mi takhle několikrát stalo a takhle jsem se nakonec dostal i do Slanýho ještě před revolucí a tam jsem se takovou shodou okolností stal zpěvákem v kapele, kterou si tam zakládal tehdejší velitel té divize Zdeněk Zbytek, který ze začátku vlastně se k nám choval docela přátelsky, protože on byl v mládí taky nějaký muzikant. A

0: my jsme vlastně podléhali přímo jemu, takže já jsem vlastně díky němu se dostal tady z té hrozný brutální šikany, z toho rakovníka jsem se dostal na docela fešáckou vojnu, kde jsme jako zkoušeli s kapelou, jezdili jsme hrát někam jako mimo kasárna. No ale pak přišel listopad 89, no a tenhle ten Zdeněk Zbytek byl jeden z takových největších jestřábů, který se ještě snažil nějak zastavit to, čemu oni tenkrát říkali kontrarevoluce, a to teda násilnými prostředky. A ta armáda tehdy jako vlastně byla, ono se o to málo ví, ale ta armáda tehdy byla připravena zasáhnout vojensky. A ty přípravy probíhaly, my jsme toho byli svědky. No a v téhle situaci my jsme se dostali teda do konfliktu s tím Zdeňkem Zbytkem, který nás jako tu kapelu okamžitě zrušil a mě poslal někam do Loun, a tam jsem pak ještě několik dní seděl ve vězení, protože jsme dostali zároveň jako basu, jak se říkalo, pár dní. Takže já jsem pak ještě nějak na Vánoce 89 seděl ve vězení z rozkazu plukovníka Zbytka, tak někdy s nadsázkou říkám, že jsem byl poslední politický vězeň, protože to už byla doba, kdy všichni ty politický vězni vycházeli z kriminálu a už byl Václav Havel málem zvolen prezidentem. No. A já jsem tehdy seděl, protože mi někdo ještě tam propašoval na tu vojnu první knihu, která vyšla oficiálně, že jo, Rozhovory s Václavem Havlem od Karla Hvíždaly, ten Dálkový výslech, tak jsem si ho tam do té basy propašoval, ještě jsem si ho tam takhle četl. Ale Václava Havla už za pár dní zvolili prezidentem. Nechci to dramatizovat, bylo to nakonec jenom pár dní naštěstí, protože ta revoluce byla úspěšná, takže i nás nakonec jako pro mě i propustili předčasně z toho vězení a vrátil jsem se zase do Slaného a pak už jsme tam ještě s tou kapelou nějak pokračovali dál. No a to byla zajímavá zkušenost ještě teda na závěr takhle toho režimu, a tam si člověk uvědomil opravdu, zvláště v té armádě si člověk uvědomil, že ten režim byl opravdu brutální a byl připravený vlastně ke všemu a neštítil se použít ty násilné prostředky. Vlastně to bylo jenom šťastnou shodou okolností, že ta armáda se do toho nakonec nevložila a že teda ta revoluce byla sametová, i když, jak já vím, tak vůbec sametová být nemusela.
1: Události sametové revoluce zastihly Václava Němce v situaci, která rozhodně nebyla běžná. Jak tedy vzpomíná na listopad 1989?
0: To jsme byli ještě ve Slaném, právě tehdy začaly ty naše konfrontace s těma našima velitelema, že jo? Protože my jsme se jako jednoznačně postavili na stranu teda těch studentů a sametové revoluce, no, a to vedlo ke konfrontaci okamžitě, že jo? Protože oni se nás vytipovali jako nespolehlivé živly, protože armáda se připravovala k zásahu a tyhle ty nespolehlivé živly musely být nějak eliminovány. To šlo i podle nějakých scénářů, který oni měli připravený pro takovýhle situace, takže my jsme měli být někde internovaní, že jo? Jako tyhle ty lidi, kteří se ukázali jako politicky nespolehliví. No. Tak by se ta revoluce nepovedla, tak to s náma asi nedopadlo dobře. Ale naštěstí se to podařilo. No a nakonec to i jako šlo těmi nekrvavými cestami. Já myslím, že to byla i určitý put sebezáchovy od těch komunistů, kteří věděli, že by to nakonec ani s nima nedopadlo dobře. Možná by někteří dopadli jako Čaušesku v Rumunsku a to se jim zjevně nechtělo. Možná, že už spíš si plánovali nějaký biznisy, který budou potom v nových podmínkách provozovat. Mimochodem tenhle ten Zdeněk Zbytek, to je jaký zajímavý případ, protože on se pak stal čím jiným než multimilionářem, že jo. Když odešel z armády, začal podnikat, hodně zatím stojí teda ruský kapitál, jo. Je vidět, že celá ta jeho podnikatelská dráha je založena na dobrých vazbách s Ruskem a evidentně je to člověk, který pracuje dodnes pro ten ruský režim, a on pak začal lovit různý politiky. Jeho největší úlovek byl Miloš Zeman, se kterým on pak založil tu stranu práv občanů. A vlastně on byl jeden z těch, co přesvědčili Miloše Zemana, aby se vrátil do politiky, aby kandidoval na prezidenta a podporoval ho. Jo. Takže sice tehdy se mu to nepovedlo s těma tankama tu revoluci potlačit, ale trošku nám to pak vracel a dodnes možná vrací tím, že tady zastává zájmy zřejmě Ruska a je zapojený do velmi podezřelých aktivit, které ovlivňují tu českou politiku dlouhodobě a právě skrz ten jeho biznis. No, takže tady je vidět, jak ten příběh pokračuje dál. Jo. Těm revolucí to neskončilo. Jo. Ten zápas jakoby se vede pořád na nějaké jiné rovině a dokonce často ve stejném hereckém obsazení.

0: tobie twój chleb. Człowiecze, spi.
1: Posloucháte Rádio Dráťák. Mým dnešním hostem je filozof Václav Němec z Univerzity Karlovy v Praze. Ve svých odborných i publicistických textech se věnuje otázkám svobody, demokracie a současné společnosti. Sametová revoluce přinesla nadšení i naději na nový začátek. Zajímalo mě, jak se na toto období dívá s odstupem více než 3 desetiletí.
2: Tak tenkrát já samozřejmě jsem taky podlehl té obrovské euforii, tak musím říct, že ten přechod pro nás všechny byl naprosto důležitý. Vlastně svým způsobem jsem rád za tu zkušenost, že byť jako velmi mladý člověk, ale jsem zažil, co to je žít v totalitním systému, protože to prostě je jako když žijete na jiné planetě úplně. A ta zkušenost je těžko přenositelná, jo? Prostě ten život v těch nesvobodných poměrech má úplně jinou kvalitu, úplně jiný rozměr než ten život ve svobodných poměrech, takže já jsem velmi vděčný za to, že ta demokratická revoluce se odehrála, že vlastně nakonec, myslím si, že se i podařilo vybudovat ty základní instituce demokratického státu. Jo. Tam přece jenom aspoň na začátku byla řada lidí, kteří opravdu to mysleli vážně s tím budováním demokracie a nešlo jim jenom o moc a o peníze, ale opravdu to bylo založeno na nějakých hodnotových základech. Takže ten můj dojem je vlastně ambivalentní, jo. Samozřejmě v zásadě pozitivní. V životě bych se nechtěl vrátit ani na hodinu do toho minulého režimu. Na druhou stranu jsem si začal už docela brzy všímat těch prvních problémů, které s tím byly spojený, jo. A ty souvisely především s privatizací, jo, kde docházelo k transferu obrovského majetku do soukromých rukou, jo, který byl původně státním majetkem. A tam najednou zřejmě řada lidí pochopila, že to je jako historická příležitost, jak se dobrat k velkému jmění. A to vlastně za použití všelijakých často ne úplně čistých prostředků. A co hlavně se mi tam ukazovalo stále více jako problém, bylo to propojování těch politických elit s těmi novými v uvozovkách ekonomickými elitami, jo, který se právě skrz dobré vazby a ovlivňování těch politiků a těch politických stran právě dostávali často vlastně i nelegálními prostředky k velkému jmění. Jo. A tam si myslím, že skutečně jako začíná problém té mladé české demokracie, jo, kdy se ty nové politické elity začínají propojovat s takovým jako pochybným biznisem v pozadí, který často splývá s organizovaným zločinem. A tam si myslím, že leží jádro toho problému, se kterým se potýkáme dodnes v České republice. Totiž právě tohleto provázání, který dorostlo opravdu do té míry, že pak někteří mluvili tak jako už samozřejmě v těch, když se to víc reflektovalo třeba počátkem nového milénia, tak mluvili o state capture, jako o uchvácení státu vlastně, jo? Že opravdu došlo k nějaký takový jako kolonizaci těch veřejných institucí skrze nějaký jako klientelistický sítě a netransparentní biznis někde jako v pozadí. A to opravdu se stalo systémovým problémem té české demokracie a těch politických stran. Tak to si myslím, že byla ta negativní stránka toho vývoje, která bohužel vlastně působila protiběžně vůči tomu pozitivnímu úsilí o to budování toho demokratického státu. A to si myslím, že nakonec je důvod těch prvních krizí té české demokracie, které už vlastně jsou spojený někdy s rokem 97, že jo. Pamatujeme si na ten takzvaný sarajevský atentát, kdy teda se provalily obrovské skandály sponzorské ODS a tehdy předsedy Václava Klause, že jo, a který pak nakonec byl nucen odstoupit, ale problém byl, že to nějak si voliči nevyhodnotili jako dostatečně vážný prohřešek a že ta ODS vlastně v příštích volbách získala docela zase slušný výsledek a zároveň, že jo, nevím, si tehdy zvítězila dokonce, že jo, ČSSD, Miloše Zemana, jo, a ty pak uzavřeli tu neblahou opoziční smlouvu, čím se vlastně ty poměry zabetonovaly, jo, a ta opoziční smlouva zase poskytla nové možnosti pro různý propojování jako netransparentního biznisu a politiky, že jo, ty různé předražené státní zakázky šité na míru. Navíc po vstupu do Evropské unie jsme začali přijímat dotace, jo, které taky často byly nějakým způsobem zneužívaný nebo rozkrádaný. Vznikly kraje, že jo, tak to byl nový zase nová kořist pro tyhle ty různý šíbry pozadí a tak dále. Bohužel se tohle stalo velmi rozšířeným jevem v té české demokracii. Jo. A já nakonec jsem s tím byl osobně konfrontován. Já jsem studoval v Německu delší dobu, tak jako od roku 98, že jo, byl jsem nejdřív v Berlíně, pak 3 roky v Mnichově.
1: Jeho pohled na vývoj české demokracie přitom nevychází jen z teoretických úvah. Významnou roli v něm sehrály i vlastní zkušenosti z akademického prostředí a veřejného života.
2: Právě počátkem toho milénia nového jsem začal učit v Karlových Varech na privátní vysoké škole a tam jsem se poprvé setkal s něčím, co bych si vůbec nemyslel, že je možné, totiž vlastně s mafií, která vlastnila vysokou školu. A to byli lidi z plzeňských práv, kteří vlastně byli spojeni s tou vysokou školou v Karlových Varech a pak ji dokonce koupili, že jo, tu školu. To byl tehdejší Milan Kindl, že jo, děkan právnické fakulty. A já jsem najednou zjistil, že ty lidi, že to je nějaká mafie prostě. A mně to bylo hned jasný teda, jo, když jsem se s nima setkal, jak jednali, jo, prostě už jsem i tam v těch Varech jsem se setkal s tím, že oni normálně nutili některý učitele, aby dávali známky lidem, který oni nikdy neviděli. Jo. A oni zároveň fungovali jako insolvenční mafie, jo, takže oni jako se účastnili vlastně krádeží takových sofistikovaných tyhle lidi a já jsem na to úplně zíral. Samozřejmě jsem se s nima zase dostal do konfliktu s těma lidma, takže oni mě vyhodili z té školy. Ale já jsem pak jako právě několik let se snažil na to upozorňovat různý úřady, jako co to teda je, jenomže oni měli samozřejmě jako dobrý vztyky, že jo, tak Kindl byl poradce Václava Klause, měli výborný vztahy se Stanislavem Grossem, který byl nejdřív ministr vnitra, pak premiér, že jo, a když musel odstoupit, tak kde skončil? Na vysoké škole v Karlových Varech, jo, prostě. Takže oni měli velmi dobrý vazby v politice, v policii, na státních zastupitelstvích, na soudech, jo, díky tomu mohli takhle efektivně fungovat, no. A teprve až někdy v roce 2009 se podařilo po nějakém tom skandálu s těmi plagiáty, do kterých byly zapletený vlastně jak děkan, tak oba proděkani té právnické fakulty v Plzni, tak se teprve ty informace, které celý léta vlastně my jsme se snažili dostávat do médií, tak najednou se staly nějak jako bryzantní a vypukla ta kauza, jo, tehdy. No a pro mě to byla teda jako zkušenost, musím říct, taková jako po tom příchodu z toho Německa, který tehdy byl velmi funkčním právním státem, jako pro mě to byl kulturní šok a já jsem vždycky chtěl být akademik a chtěl jsem se věnovat jako té filozofii a tak, ale vlastně stávalo se mi opakovaně, že jsem se po návratu do Čech jako setkával s těmhle různýma jako mafiema. Pak jsem, když jsem přišel do Prahy, tak najednou se ke mně dostávaly informace o magistrátu, jo, za tehdejšího Pavla Béma, že jo, který dneska zase je drogový koordinátor, to mi přijde úplně neuvěřitelný, jo, na kterýho byla napojená, jo, na celou tu ODS, ale vlastně i ČSSD v Praze byla napojená celá taková jako klientelistická struktura, která vysávala tam ty veřejné rozpočty. Takže pak jsem se začal účastnit různých protikorupčních aktivit a sledoval jsem i vlastně ty klientelistické vazby kolem Václava Klause, že jo, který taky byly velmi takový jako podivný, pochybný a někdy až napojený na ten organizovaný zločin. No a tohle všechno mě přišlo natolik vážný, že jsem začal investovat část svého času do občanských aktivit, zejména těch protikorupčních iniciativ, jo, takže jsem vlastně tak od roku 2009-2010 jsem se v tom hodně angažoval. Musím říct, že i díky těmhle těm aktivitám nakonec se z toho stalo velké téma, že jo, ty problémy, o kterých jsem teď mluvil. No a začaly taky ty skandály vyplouvat na povrch, média tomu začala věnovat stále větší pozornost, no a najednou si všichni, nebo všichni, no, velká část veřejnosti si uvědomila, že to je fakt velký problém tohleto, o čem jsme mluvili, jo, že to je fakt nějaká krize institucí té demokracie, docela hluboká, jo, že ty instituce jsou vlastně kolonizovány takovými různými klientelistickými sítěmi v pozadí a že ty instituce místo, aby sloužily teda veřejnému zájmu, tak slouží privátním zájmům nějakých skupin, který vlastně si takhle zprivatizovali ty instituce. No. A to samozřejmě jako se stalo chronickou krizí české demokracie. A to je taky téma mojí knihy, jo, velký, že se tam snažím ukázat, že tohle bylo něco, co pak vedlo k otřesení důvěry velkých skupin obyvatelstva v demokratické instituce, v ty tradiční strany, demokratický, jako byla třeba ODS, sociální demokracie a další, a bohužel i v demokracii jako takovou vlastně. Jo. A to bylo něco, co urovnalo cestu nástupu těch populistů, oligarchů nebo oligarchy, že jo, v našem případě hlavně jednoho. A tím podle mě ta demokracie česká vstoupila do své druhé fáze, Jo? Zatímco ta první byla taková ta budování toho demokratického státu plus zároveň to uchvácení státu, jak jsem o tom mluvil, tak ta druhá je vlastně ten vzestup populistů, oligarchů a extremistických stran, který podle mě vlastně jsou reakcí na tuhle situaci. Do toho přišla ještě finanční krize, že jo, která samozřejmě zasáhla vrstvy obyvatelstva. Samozřejmě se hned muselo začít šetřit a na kom se bude šetřit, ne na těch nejbohatších, ale na těch chudších nebo na té nižší střední třídě. A tohle všechno nějak tak vzbuzovalo takový pocit nespravedlnosti, myslím si, u mnoha lidí, celkem oprávněný nakonec. No, ale z toho se naučili asi těžit tyhle ty nové politické síly, který ale nepředstavují žádný zlepšení, že jo, vůči tomu předchozímu stavu, možná spíš naopak.
1: V dnešním pořadu jsme se společně s filozofem Václavem Němcem ohlédli za událostmi, které formovaly jeho život i novodobé české dějiny. Od vzpomínek na období normalizace jsme se dostali až k současným výzvám české demokracie. A to je z dnešního vydání Rádia Dráťák téměř vše. Další díl našeho českého magazínu si můžete naladit opět za týden v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty tu na rádiu Burgenland. Dnešní pořad i řadu starších vydání najdete na webu volksgruppen.orf.at/češi nebo jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a dalších podcastových aplikacích. Příště vám nabídneme pokračování rozhovoru s filozofem Václavem Němcem. Řeč bude mimo jiné o novějších českých politických stranách a o tom, jak dnes funguje demokracie v České republice. Teď už vám přeji příjemný zbytek letního večera. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.